opět lásku. Pane Rembo, ve chvíli snění ještě doufáte v cikánění, ještě vás tláká slunko a pouště a bolestínům neodpouštět. Bez spolku pohavných brachů pisál dům lác, zbavit se zábran a

Tenkrát byl mladíkem z Friska, který toužil poznat svět. Jak slyšel o zemi, kde písek zlatem blízká, zabalil a vyrazil hned.

novinové stánky, billboardy a kočkoví bruslaři. Z Atlantiku přišla noc a stále je hit. Tisíce liber špaget a uvařený kuchaři. Ze žhavých zdí mrakodrapů města a italských pic. A můj žlutej taxík Broadway to stříhá přes ulice a třídy. Se spoustou aut a neonových reklam kolem nás. Dneska mám rande s Lízou v New York City. Běží mi čas.

tak se mnou Líza dělá chodecké závody. Soky svobody po Brooklyn Bridge. Naše dvě zničená těla, spojené národy, padají do vody, odplouvají pryč. Cítíme štiplavý dým, je situace špatná. Nad námi firemanů tým hasí hořící dům. Prosím tě, nechej tam hrát Erika Claptona.

Zítra mě, říkám tamtý, rozhodně nevolej. Vždyť ze všech životů tady mi poslední zbyl. Taky jsem úplně country, neboli švorcovej. Rád projdu se vašimi sady sám na podíl. Tak možná proto, že chci umřít strachy a možná bych nebyl tolik pyšný. Poskládám si sako na noc do křoví. Nešumí tu air conditiony a nepřinesou žrádlo pánovi.

stánky, billboardy a kolečkový bruslaři. A Číňan, co umývá chodník, než otevře krám. Na Bosně jezdí tanky, stříhaj se ogaři. Nejlíp se člověku vrací, když zhruba ví kam. Pak bágli jedou rentgenem a ty si říkáš možná jednou někdy příště. A pak jde všechno hladce jako poprava. Point stoupá nad letiště a naposledy křídly.

Už viděl stromů dost, byli krásnější i větší, v zemi, kde byl jsem jenom host. Odkud se člověk domů těší, koruny cedrů se kvodí, zdobily hřbety kopců v horách, o tyhle obry mohutný.

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Rupla se mnou moje, společenská příčka, je to mimo jiné, pěkná slovní říčka. Kůži ze mě zatím ještě nikdo nestáh, tak se učím chodit po vedlejších cestách.

kde teče pivo a čas. Žízlivec tiskne nosa.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Moje milá po mým boku není. Moje milá je teď kdo ví kde.

vámi nežli místo mechu, sehnat tašky eternitový, naskládat je na děravou střechu, instalovat kamna plynový, až se tímto chajda stane vilou, oděj se bílou košilí, pozvu svoji pošetilou milou, na nej

nežli v lese disponovat vilou, na tramp nosit límce škrobený, lepší nemít vůbec žádnou milou.

jako u starýho klim pruk klapky, drze zabuší, vstáváš celý rozmrzelý, to však ještě netušíš, že ti kámen v hlavě leží, že nepoznáš vlastní hlas, rozhlížíš se po místnosti, kde jsem se tu vzal, prosím vás, jako u starýho klim pruk klapky, drze zabuší, vstáváš celý rozmrzelý, to však ještě netušíš, že ti kámen v hlavě leží, že nepoznáš vlastní hlas, rozhlíží se, kde jsem se.

a knutu zvěstlem. Měnil bych pravdu velhaní, v častušku hudbu varhaní, plet dobro se

Přes haličské pláně vane vítr zlý, to málo, co jsme měli, nám vody sebrali, jako tažní ptáci, jako rolísy, letíme nad zemí dva modré dopisy. Ještě hoří oheň a praská dřevo, ale už je čas jít spát. Tamhle za kopcem je Sarajevo, tam budeme se zítra ráno brát. Farář kostele nás sváže na věky, věnec tamarišku pak hodí do řeky, voda popluje zpátky do moře.

postavím ti dům z bílého kamení, dubovými prkny on bude roubený, aby každý věděl, že jsem tě měl rád. Postavím ho pevný, na věky bude stát. Ještě hoří oheň a praská dřevo, ale už je čas jít spát. Tamhle za kopcem je Sarajevo, tam zítra budeme se

pásy, v ruci to, co letí. 52 účtů od 10 k 5, 52 schodů do 4. patra, 52 flašek, jedny stvrdly játra, 52 ženský, co mě kdysi chtělo,

uzavřeném prostoru se mnohé věci stanou. Kódované zámky nejsou sicilskou obranou. Pohrávám si s myšlenkou, že mě bereš zkrátka. V kapsách tvého kufru jsem jen prázdná přihrávka. Jen 3 tahy povolím a zvolím, kam být dámou. Rafinovaně mám šanci,

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Já mám z Polska číny, spodky bodky z Číny.

šťastu. Jak tam jeden od lopaty zapojil se do debaty, řekl to všechno jednou větou, že se schody nezametou. Byť by byli z mramoru, nikdy z dola nahoru. Nepřislíben devizově, za to ale

slavy. A já toužím duše skrytu, taky po tom favoritu. Chce to žít jen trochu skromně, za 10 let je i pro mě. Našetřím pro mototechnu, ať si hlady proto zdechnu. Teď v životní úrovni, prý všichni jsme si tu rovni. Ptáme se, jak byrokraty přeškolit na demokraty.

díky našich krámů Spektru zítra jdu spát před Elektru. Je to horší každým rokem, děda sedí před čedokem. Skládám pochod pohřební pro náš průmysl spotřební. K čemu jsou nám hmotné statky, když není čím utřít zadky? Jistěli každý správným Čechem, ne papírem, ale mechem. Kapse pětku v puse klejku, měl by si z nás radost švejku. Vyc lidových průpovídek, říká se teď hlavně klídek.

prostřednictvím uzlíku budu vědět víc. Já si nevzpomínám, zapomínám, nevzpomínám. Pak budu mít v malíku, co jsem to chtěl říct. Já si nevzpomínám, zapomínám, nevzpomínám.

zprávy. Zda jsem řádně očkován proti tetanu, to si nevzpomínám, zapomínám, nevzpomínám. Snad to dohromady dám, až ho dostanu, teď si nevzpomínám, zapomínám.

prostřednictvím uzlíku budu vědět víc. Já si nevzpomínám, zapomínám, nevzpomínám. Pak budu mít v malíku, co jsem to chtěl říct. Já si

Je to 10 let. Dneska přesně na den byl si dobrý kluk a my dva slušnej tandem. Měl si rád kafe, byl si do něj blázen. Tak dneska na štaflu vyleju jedno na zem. Někdy je poenta jak černý kafe smutná a mě, kámo, dneska těžko bude chutnat. Je to 10 let, ten chlap měl cizí přízvuk.

ty to máš za sebou a já se snažím přežít. Někdy je poenta jak černý kafe smutná a mě, kámo, dneska těžko bude chutnat. Mohl jsem to bejt já.

Ulica to je stoka z mjeskej stok. Svidi tam šelmi, slyším je ich krok. Musíte pod mě dostat, stůj, co stůj. Tak pán Bůh a policajt tě opatruj. V půl třetí ráno vidím září hvězd. Divnou postavu kráčet prachem podél cest. Zamává na mě a já dávno vím, že ač mrtvý strachem přesto zastavím. Říkám, dálnice to je stoka z městských stok. Já měl trochu smůly, zkrátka špatný rok. Taky havárku měl jsem tamhle upřed.

0: chvíl. K třem skalám bylo to tak 9 mil. Dálnice to je stoka z městských stok.
1: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.

On vždycky večer zaťukal a nesmělý se zdál. Tu štrůdl, jindy trubičku a někdy sachr nesl. Já šlehala jsem šlehačku, on za ruku mě vzal. A dřív než stuhla smetana, už

Čím družbu, pojď ukoj mou tužbu, mám tě rád nebo co? Mí touhy se neboj, jsem weltmensch tu playboy, mám tě rád nebo co? Jseš mladá, máš danu, já...

Žem družbu, pojď ukoj mou tužbu, mám tě rád, nebo co? Seš mladá, máš danu, já po tobě planu, mám tě rád, nebo co? Mý touhy se neboj, jsem weltmensch tu playboy, mám tě rád, mám tě rád, mám tě rád. Mám tě rád, kurník, nevidíš, že čtu playboy.

Úplně vespod, v papírové klenotnici, zapadlá jehla z rybí kosti. A v ustřižené rukavici jen 4 zrnka slídy. Zlomená perleťová střenka a malý kousek křídy. Vypálená sirka, dutý kámen, pár dívčích příjmení a spousta zájmen. K ničemu není, jenom k zlosti, ta sbírka věcí a událostí. Boty, co nikdy nikdo neobuje, všechno ach všechno, všechno to k ničemu je. Všechny ty krásné uplynulé okamžiky, více či méně oblíbené zvyky. Všechno, co kdysi mělo význam, napodobování tvého písma, hádání z krajek zetlelého listí. Všechno ach všechno, čím si zbýval jistý. Odečítání zertů, chytání větru ve vytahaném svetru. K ničemu není, jenom k zlosti. Směšná je tahle snůška dávných dovedností. Ještě je toho mnohem více uvnitř té klenotnice. Razítko ze steřelé gumy, dva vybělené mléčné zuby a platinové dálky, několik starých známek na obálky i cesta kamsi na kraj světa. Pak jeden vzdušný zámek, vyčichlá cigareta. I tento bohapustý výčet důvěrností je možná jenom lež. Tak proč na světlo vytahuješ lepkavý černý pramen, co teče za límec a studí kolem ramen? Pojďme se raději na chvíli bavit o naději. Třeba se něco změní, třeba se něco změní. Jenže co k ničemu je, k ničemu taky není. Jenže co k ničemu je, k ničemu taky není. Úplně ve spod, v papírové klenotnici, zapadlá jehla z rybí kosti. A v ustřižené rukavici jen 4 zrnka slídy. Zlomená perleťová střenka a malý kousek křídy. Ještě se prosím podívej, jestli tam někde na dně není slepička na klíček a klíček od vězení. Ještě se prosím podívej, jestli tam někde na dně není slepička na klíček, klíček od vězení. Ještě se prosím podívej.

exotických vinětách záběry z neznámých měst. Hledali jsme Tasmány nebo co, modrý nebe, platinový oblaka, i pod stolem v nádražní hospodě všude.

lodí, u kotníků opálených blondýnek a stánku od loterie, u vyprodaných divadelních okýnek a zvuků periferie, utratíme drobný na zpáteční líst. Pro pořádek děláme stín trochu drahotu. Parťáci už sedí na klíčových místech, obklopený chladnou chutí přetvářky a samotu. Na parníku smutných pohledů, pod slunečníky malovaných řas, na papíře salámových obědů, každý byl vždycky jedním z nás. Hledali jsme Tasmány nebo co, modrý nebe, platinový oblak. I pod stolem v nádražní hospodě všude je šance nějaká.

exotických vinětách záběry z neznámých měst. Hledali jsme Tasmány nebo co, modrý nebe, platinový oblaka, i pod stolem v nádražní hospodě všude

Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

za dveřmi prosby a před nimi strach. Ty prosby jsou kámen na misce bach. Otvíráš dveře, jak se otvírá dlaň, a čekáš, co přijde.

nás neskočí. Potvora jedna zlověstně hučí.

Ať bydlíš kdekoliv si, bratr můj, do stejných plínek jsme pouštěli hovínka. Ať bydlíš kdekoliv si, bratr můj, porubské dvory nás pojí jako vzpomínka.

mořem k noc svíčky, uschly tvé slzičky a dveří skřípání nese mi stýskání, stýskání svou černou lásku.

Stýská se mi po minulým století, jak jsme žili věty místo souvětí, jak nám bylo jedno, kudy letí čas, jak se všechno špatný

obětí, kdy jsme chtěli jenom, aby oheň hřál, kdy se všechno špatný dělo pokus dál. Na hodinách je už kolem desátý, plamen ve tmě dávno ztratil tvár, našívám si z negativu záplat.

0: Před malou chvíli bylo 8.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

Pochybná čtvrť, v hospodě temný kout, místo co láká vandráky zasednout za oknem noc. Temná jak sama tma, přisedá cizinec, postava záhadná. Je tomu dávno, počíná vyprávět příběh, co zatím neslyšel svět, a z jeho hlasu, ba i z těch málo vět, životu začal jsem závidět. Očima svýma přiková zrak můj, povídám věřit, čím dál je těžší, že na cestě poslední uslyším stůj a že mě někdo utěší.

0: A v tom se zvedne, do stolu vrazí nůž, povídá, jestli chceš žít, tak se bij. Obraz se rozplynul, jako když střelí kuš, pingl mi hlásí, končíme, pij. Proč vám to vyprávím, vždyť to byl jenom sen, tohle jsem slyšel, tam to si přidal, ale ten nůž mám doposud, no a svůj život jen tak bych nedal.
1: Nechci mít.

Malý princ šel zvěrokruhem, malý bůh už nebyl bohem, potkával tam ryby raky, anděl zbalil saky paky a vypadnul, odsaď vypadnul.

Vyčuje do mé hlavy, znásilňuje srdce moje, když i cit, co prý vše spraví, najednou už nebyl pojem, žije dál z tebe. Z jedněch věcí jsou hned věci dvoje, mám i halenku od kroje na veselku s andělským čertem, přes slova dotkl se recertem. A ty neumřeš mi na marnosti, nezahyneš na úbytě, mám tu pozdrav od farnosti, černá lásko.

My neumřeme na marnosti, nezahynem na úbytě. Mám tu pozdrav od farnosti, černá lásko, miluji tě láskou svou, takovou podivnou. Co nemá hnedka za zadkem kudlu a tak spíš pod

ty neumřeš mi na marnosti, nezahyneš na úbytě. Mám tu pozdrav od farnosti, černá lásko, miluji tě, žiješ dál. A čím dál víc. Hamlet řve si slova, slova, slova, Havran mu do lebky klová, my čteme Platónova a všechno to začne znova. Nestojí to za ty nervy, jen tu vášeň k lidem nervy, neservíruj lidem červy,

jen smutná pole slunečnic, jako se hráč z rána v baru loučí se svou partií kuleční kulečnic. A ty neumřeš mi na marnosti, nezahyneš na úbytě, mám tu pozdrav od farnosti, černá lásko miluje.

všechno to začne znova. Čert sedí za sklenkou píva, že jsme blázni, podezřívá čas, který se divně dívá na kluka s kytarou, co zpívá, má hasičák.

A tak si v chladném ránu míchám horkou čokoládu s stříbrnou žličkou. Poslední žluté kvítí hledá úkryt v babí síti pod hlavičkou.

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Na Radio Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.

0: mě starý noční hlídač se svou kujarou, se mnou se chechtali i krávy ustájený, a děda k tomu pískal píseň bujarou. No vidíte, a vždycky v noci, když se takhle vracíme domů a vidíme někde svítit kravín, tak si říkáme, hele, vlak a stojí. Nebo třeba, když vidíme vlak, tak si říkáme, hele, kravín a jede. Kravín a jede.
1: Pozor, na třetím nástupišti. Na třetí kolej přijíždí zrychlený kravín od peronu.

20 chlapů zaplnilo staveniční boudu. Účastníci školení o bezpečnosti práce. Na pořadu byla lekce o zásazích proudu. Též o první pomoci se technik zmínil krátce. Pamatujte chlapi, když je někdo proudem zasažen, nemůže se pustit zdroje, až kubou s ním křeče. Proto ho přes ruce bouchnem uchopíme za paže. Tím

Taky parťák Jouze, který do dvou metrů narost. Ovaťák si čistí ty svý mozol na tý klapy. Na duši mu pokoj nedá jedna velká starost. Myslí na to, že než z práce propustí ho píchačky, čeká na něj celkem za to ještě fůra dřiny. Nutno provést opravu té porouchané míchačky. Probíjí tam někde bude pada elektřiny.

Tom se přihnal parťák Jouza a uviděl Hroudu, jak se drží míchačky a třesne se mu noha. Domyslel si, že tak jedná po zásahu proudu a život mu zatraceně rychle bere roha. Rozpomněl si na školení na záchranou zásadu, bez váhání přes zápěstí udeřil ho prudce a že k tomu užil zrovna od krumpáče násadu. Tím úderem přidá

Smím vodovodním kohoutkem je trápení. Pořád brečí jdouc, pane, vany, řeknete si, to je

na lidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by řekl.

cestu, sedněte na zadek a seďte jak z trestu, jen ať si táhne, jak to dělají vandráci. Láska se totiž, i když je prebit, nikomu dvakrát nemůže zjevit. Láska se totiž, i když

vítr safián, krém honí bílý fáč. Plání jdou se svou muzikou, trochu stříbra na strunách. Síní zní smích dětí, co fůru věcí smí. Práší z nich vítr safián,

zájem, uděláme velikánský mejdan, projdeme tam a zpět rájem a svatý Petr bude náš strejda, protože všichni moji známí spí, spí, spí doma s manželkami, zůstali jsme sami.

našel vody, vody, vody, vody, vody, havaděj. Potok mi řve někdo kémo, každý správný folkař nosí vousy, já umím jen písničky v émol a prsty jsem si až do masa zbrousil, protože všichni moji známí spí, spí, spí doma s manželkami, zůstali jsme sami, já a vy. Města jsou jedno jako druhý, černá je osmá barva duhy, černá je barva, kterou mám teď nejraději. Jo, je to bída, je to bída, hledáme ostrov jménem Atlantida a nacházíme vody, vody, vody, vody, vody, vody, vody.

vypadla z ruky. Píše teď písmenek z hluky. Situace má je hrozná, to chlap pozná. Pochop funkce mého těla, přece si to taky měla v knížce z biologie. Všechny básně ze šuplíku, směstnal jsem ti do výkřiku.

moje rýmy, tvoje psaní odpoví mi. Vím, že mě za srdce chytí to chlapci ti. Třeba jsem tvá jehla v seně, napiš mi doporučeně. Můžeš mi lhát, až se prášíš.

ke pohledu k měsíci. Malují čerá slíčka. Tvou hlavu v davu mezi tisíci. Se slzou z rubínu na rte. Žádný kontakt, žádná pomoc. Ale možná...

0: kempu dřevorubců žije slaboch Ben. Mlčí stále jen a snáší strasti žití, a když kamarádů výsměch dávno stich. V noci nad jezerem polárka, když svítí, odpouští jim věčný jejich smích.
1: Že je slaboch, že prý nemá sílu, že se rány bojí, říká o něm předák Enviren.
2: Ten kojot
1: hodí se jen k tomu, aby chodil kempu pro zásoby, je prý jenom pro smích slaboch Ben.
0: Na cestu mu dává bez nábojů zbraně, kdyby se snad před kojoty bránit chtěl, kdyby se mu chtělo vystřelit si na ně, že by stejně, jak se míří, nevěděl. Bez nábojů prý se aspoň nepostřelí, kdyby třeba přemohl strach a ránu dal. A když ještě dodal, snad se vrátíš celý,

Tábor nebyl náhle přepaden bandou, kterou vedl jednooký Billy, kterým mnohý trapér byl už zastřelen. Na 5 kamarádů 10 koltů cílí, každý z nich už s životem se rozžehnal. Když tu náhle výkřik zazněl v pravou chvíli, kdo

10 koltů na to, cíl svůj ihned mění, míří tam, kde v jejich zádech stojí Ben. Leč 5 kamarádů v tom též okamžení střelbu spustí, dokud Bill je překvapen. Pak už v trávě leží jednooký Billy a s ním jeho 4 muži, mrtví jen. Jako 6. s nimi s nenabitou zbraní.

stolu, kdybychom tak byli spolu. V tom zakouřeným šenku, kde stará lampa sotva bliká, já napsal bych ti na účtenku,

někde ve svatebním saku, a nebo švagrovi pomáhat na baráku. Za to jsme se zcvokli do Myšíkových písní a Angeliku do party. Už dávno jsem si přisnil,

Jenže až dopiješ tu svou kofolu, kterou ti jistě někdo platí, půvabně vstaneš od stolu a v minulosti se mi ztratíš. A na obloze se nejspíš všichni svatí za pohled na tebe. Týden po

MFI vždy každý z nich tu znal. Mě táta kštít dal vodou z horských pramenů, tak mě to táhne zase domů k nám. Na horách večer

Vycítíš všechny mé myšlenky do trávy chrpy a do očí pomněnky. Pak budeš tichá a vůňavá medem, tak jak to žádná jiná.

Escuché.

sedíme v pokojích s prstama na spouštích. Kdo první vystřelí, kdo první padne, světla nás řezají, řezají do očí.

uvítat hosty a zamknout dveře. Na tváři úsměv, úsměv, co zebe.

Tyk je král a král je sluha. Panice chvástá, že další ženskou má. Jen malá Marie, ta často smutná bývá. Na hradě tančí, dole je tma.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch the

Nehoda na R10 na 11. kilometru se srazila tři auta, na místě zasahují hasiči a doprava je svedena do jednoho pruhu. D1 ve směru na Brno stojí už od 35. kilometru. Pozor hlavně na sjezdu na Havlíčku Brod, tam to všem stojí a klouže. Tolik doprava aktuálně, přejeme pohodové kilometry.

Skla oken krajinky, odevšad se na zem snesly utahané vzpomínky, otvírám jim do předsíně, zouvají si botičky, neceženou do kuchyně, na slaninu z vajíčky.

Kdy jsem pomáhal a kdy jsem zase škodil, každá z nich je tou láskou s velkým L. Než se nají, tak jim stelu ve své noční košili, snad si je moc pouštím k tělu, ale kam by chodili? Vykoupané, nakrmené, jdou si se mnou povídat, dokud nás hlad nezažene, jít

města a viděl to leopard, klidný a nebojácný.

leopard, klidný a nebojácný, řekla miluji a na zem přiletěl zpěv neviditelných bytostí, stromy se sklonily na znamení.

snad aspoň ty se usměješ, deštivá oblohou.

chtěl bych cítit slunce, pálit do vychladlejch dlaní. Ať se zvedne vítr, ať se nese širou pání, až odvane z nebe mraky, spočítáš hvězdy spadlý na louce.

povahy a některé z nich dokonce až do Prahy. V ČSD tvrdilo se, že je to trať proklatá, nikdo z nich nevěděl už, jak vypadá výplata. V té době začal jezdit nějakej Růža u dráhy a hned byl plnej peron cestujících do Prahy. Kejsi Růža, strojvůdce je skvělý, Kejsi Růža,

ale jenom jeden z nich tam dojel v tom mraze. Je 9 hodin ráno, letní neděle, rodinky s dětmi plné kufry, tváře veselé, a každý hned se táže, kdo pak dneska vede vlak. Načež z Klampače se ozve, ano, je to tak.

a z výhně šlehaj plameny ohnivé jazyky. Mašina se hřeje, ale sper to ďas. I tehdy dojel Casey Růža na chlup včas. V hospodě na Vinglu jsme probírali u piva, že není možné dojet včas, když stroj se přehřívá, zvlášť když se parametry této trati srovnají.

oblaka se víří z písky na Dunách. Až ty kdy skočí obručí, k tobě už je nepustím. Ať u konce s dechem tebe nedotkne se.

0: opice. Ale tenhle nosatec, není to švára nakonec, že ten je taky opilec, je slabá věc.
1: Ty si do na šváru vyneš a ej, ať si je jaký chce, je náš. A to s tím ksichtem to se mne tahej, koukni jak sama vypadáš. A vůbec místo řečí spíš mě snad pro vodku doskočíš, no dobrá, já jdu sám, to víš, je to kříž.
0: Je Váňo mrtvý tenhle tanečník, jaký má sako a ten střih. To u nás ve fabrice konvekční, by sotva někdo takhle spích. To tvojí známý pro pána, no to je banda odraná a nalývaj se svinstva, má hned od rána.
1: No nemám známý zrovna fešáky, holče, třej víš ty, co to je. A proto taky pijou drijáky, hlavně, že holka za svoje. To ty a tvý pět přítelkyn jste napletli už na pět zim a prvnete tím pletením až vaněním.
0: Ta holka má ty triky v malíčku, no číhni na tu legraci. A hlavně koukej na tu blůzičku, takovou Váňo taky chci. Až teď budeš brát prémie, tak na tu blůzku dáš mě, tak co se tě to zabije, tak co ti je?
1: Kde vůbec bereš tolik drzosti, o prémích mi vyprávět? Kdo pak mi psal do práce stížnosti, he? Já je čet. A pak ta holka, to je kus, ty na sebe se kouknout zkus, ty si kup radši Hubert, když nemáš kus.
0: Koukni ten chlápek černým vohozu, jak hádá osud z papírku. To dělal u nás jeden z provozů na podnikovým večírku. To ty, když se tak podívám, přijdeš a lehneš na divan a zase myslíš na ten krám, co s tebe mám.
1: Vidíš záda, co jsi na koni, anebo rád si na cinty. Člověk se jen tolik nahoní, pak přijde domů a tady ty. Co potom, syno, dělat mám, když za rohem je s vodkou krám, tam

0: jsou už ovce ostříhaný a jsem s vlnou v městě sám. Rád bych si teď ženu našel, to vám hoši povídám. Všechno, co má nohy dvě, láká zrak můj toužící. Třeba jenom malej klokan, jen když háže zadnicí.
1: Tak jen zabal ten svůj krám, koukej, ať jsme venku už. Já na venkov tě vezmu a ukážu ti buš. Lepšího, co můžeš tít, šanci ber a jen to zkus. Pojď a začni kočírovat ten můj dobrý volskej vůz.
0: Já mám hoši prachy na vůz, bude s velkým spřežením. A já budu spokojenej hnedka, když se ožením. Už jsem vzkázal do věznice, prej si můžu vybrat kus.

prasinou, jo, těch obstarám si dost. Pudink štoku navaříme a ten bude prostě skvost. Všichni známí můžou tančit, pěkně šlapat volskej trus. K tomu budou zvonce zvonit, ty, co zdobí.

0: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.
1: Námořní kadec si vyšel projít malý ostrov. Zůstal po něm jenom křik ptáků. Někdo pak na severu pohřbil muže, kterého přinesla jižní bouře. Zatím se jistá dáma rozplynula v davu, jako když smoukneš svíčku.

Przezrano světa prázdních. Poslední stopa v bílé pláni, najednou někam odcházíme sami. Něco nás vedá, křika ptačí, co se hotání. Jde v hodinách čas minulý, Bůh barma maže tabule.

Arriba de Mokhtar. Arriba de Mokhtar. Pták si klidně letí.

této hodině hrajeme na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

když ti ve mrazu kachlová kamna zhasnou. A když ti fešná angličanka přede dveřmi řekne zasnou. Když se darovanou pentlí píchneš do prsteníčku a tvoje nový Bentley jede jen na jedničku. Když všechny panáky

Jak bych byl vědec, vše uměl, všudy byl a žádnej blbec. Žena mi tak praví, ty moudrá hlavo, ceny se zvedají, ač není zdrávo. Tak něco vymysli pro svoji rodinu, ráda bych v kuchyni bio zeleninu. Chvíli jen trvalo, než napadl mě nápad. Koupil jsem zahradu, směr jího západ. A na tom políčku, že nejsem magora, ze země vytěžím pěknejch pár brambor. A taky kedlubena, celere a dýni, ohromím chána, okouzlím tchýni. Za každýho času

znamení, abych si do koše nazbíral kamení. Ještě k tomu pak naproti v tržnici bych koupil brambory a modrou skalici.

země zemědělec. Vždyť je to tak snadný, mám jasnou vizi, vyhloubím jamky, pak zahrnu hlízy. Všechno hned udělám, tak jak si řeknu, kdybych měl klobouk, před sebou smeknu. Každou tu jamku jsem označil šutrem a dneska už nedělám, odjíždím skútrem. Týden už jedem tam, velebím přírodu, těším se jak děcko na první úrodu. Skvělou mám náladu a nahoru frňák, doma mě pochválej, jakej jsem kabrňák.

do noci uteklo dítě. Do noci patronky hříchu, kde sovy

se po trávě válet, s holkama zlobit, no lotr. Nad ránem skončí ten zálet, vzbudí se

Ještě jsem neřekl, že mám rád ty stejné věci, co ty. Ještě jsem neřekl, že před tebou padám do němoty. Ještě jsem neřekl,

ještě to nevíš. Ještě jsem neřek, že běhám za 12 vteřin stovku. Ještě jsem neřek, že stavím ze syrek Eiffelovku. Ještě jsem neřek, že umím být i jiný než nervózní. Ještě jsem neřek spoustu věcí, co už nikdy nezazní. Ještě jsem nevyčíslil všechny svoje klady a teď už nemám kdy.

Ještě nemáš v nerovnici všechny proměnné, tak jak už teda můžeš říci proměnné? Dej mi seznam důvodů, proč nechceš mě mít ráda, a já

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Nezacházej, slunko,

pohled, protože nechce se mi číst, skládat k sobě slova. To nejsem já, je to má povaha. Z nedočtených řádků, slov a vět skládám si něco jako přehled, jenže o čem?

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

sebe klam je zboží žádané. Prázdno páteří pomalu splývá,

vzdal, budem v pořádku, do řádku o stránku blíž. Píšu ti slova, co nepochopíš, budem v pořádku, z řádku o stránku dál. Čteš pospátku slova o tom, že jsem to vzdal, budem v pořádku.

ledničce korají zbytky Vánoc a den se klube nesměle. Je za náma to, co měla být, má i tvá noc a měla skončit veselé. Tam, kde se chlastem lásky škrobí, má kocovina děsnou moc. A ať se kdo chce, kde chce, chechtá nebo zlobí, tak je to vždycky

Té loužičky se stávají louží, chlastu, co smutky utápí. Z těch těžko tahá se ten, kdo utonout touží, sám sebe k smrti utrápí.

0: chlastem lásky škrubí. Má kocovina děsnou moc, a ať se kdo chce, kde chce, chechtá nebo zlobí, skončí na dně, kdo chlastá moc.
1: Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.

nikdy nebude. Vteřina za vteřinou krajují můj pecen chleba. Neklepej na dveře, posečkej chvíli můj osud. Ještě tolik věcí udělat je třeba, ještě tolik věcí udělat je třeba. Staré ženy nosí haleny z šedého batistu. A když je pánská volenka, sedí sami v rohu. Kulhavý taneční mistr obrací list po listu. Ještě tolik věcí dělat mohu, ještě tolik věcí dělat mohu.

morire. Rodina sedí v trávě, směje se, snídá. Je to rodina šťastného malíře Vojkůvky. Najednou přilétá straka a žena říká Vida. Podívejte, děti, nese borůvky, podívejte na ni, nese borůvky. Tohle, co se děje teď, už se nikdy nestane. Hromničkou na našich hrobech budou naše knihy. Vůně milujících se těl jednou ráno vyvane. Z té nekonečné tíhy, z té nekonečné tíhy. Napsal jsem dopisy a rozeslal ty dopisy a čekám. S monogramem tiché naděje na poslední řádce. Je čas kráčet od někud někam. A je čas někam se vracet.

0: na třídě svobody stojím s rukama svěšenýma. Mladinké ženy pletou svetry pro své manžele, aby jim nezabilo zima, aby jim snad nezabilo zima. A mě je den ode dne, noc od noci stále více chladněji. V průvanech věků mizí mé roky rozmařilé. Tohle mi neprozradil sud v jeji, ach sud v jeji. Že jednou přijde ona chvíle, že jednou přijde ona chvíle. Z mlhy u cesty se vynořily dva bílí bůvoli. Něco jim zpívám, ale můj hlas zní tak cize. Je čas zasévat na poli. A je čas na poli sklízet. Šternberského hradu u stěny a lavice. Sedám si na ní a malíř přináší mi kávu. A v druhé ruce nový obraz jménem Svatá Trojice. Bůh na něm snídá borůvky a zrzavou má hlavu. Není ta káva příliš silná, ptá se jeho paní. A kdyby manžel nebyl blázen, tak jsme dávno bohatí. A malíř Libor směje se a nade mnou se sklání. Co jednou namaluješ, to se nestratí, co namaluješ, to se nestratí. Tolik, kolik je mi teď, už mi nikdy nebude. Vteřina za vteřinou krajují můj pecen chleba. Neklepej na dveře, posečkej chvíli, můj osude. Ještě tolik pláten udělat je třeba, ještě tolik písní udělat je třeba.
1: Radio Folk, váš klidný prostor.
2: Měsíc nám za záclonou stál a hleděl nepřítomně jako němý sluha. Čas nikam nespěchal a nad postelí klenula se duha. Po sobě tišili jsme hlad, taková chvíle, co se ve vzpomínkách prací. A když si řekla budem spát, už venku svítalo a lomozili ptáci. Slyšel jsem hlasy, ale nebylo tam světlo ani tunel. Andělé asi a vychr času burácel a duněl. Už pokročila hodina, když volala jsi z města, abych vstával. Na dveřích výtahu vzkaz, vrať se, bude Čína a v autobusu návám. Dveře jsem vyfotil a co se času týče, já dneska poprvé mám v kapse tvoje klíče. Zelený od domu, stříbrný od

Prošel jsem stovky hotelů a svazek klíčů mě nějak nedojímal. V jazyce symbolů se ztrácím a hledím hledět zpříma. Teď v dlani studí chladný kov a hřeje důvěra, když po kapsách tě hledám. Bylo to laskavé a bez laciných slov 11. středa. Zkusím je neztratit, než vyprázdní se scéna a naše obětí už nebudou tak pevná. Zelený od domu, stříbrný od bytu, červený od srdce a modrý od sklepa. Hnědý od lesa, žlutý od půdy, černý od pekla, mokrý od vody, zlatý od klece, šedý od prachu, tenký od stolu, bílý od světla, hladký od hladu, tvrdý od tvrze, dutý od duhy.

0: hraju song bavýho léta, roky trnitý jak hlodašovej keř, bylo těch 16, šeptala svý věř.
1: Vezmu tě kolem boku a kolem světa.
0: Z vesnice posudků a hesel, kde o lásce vzdychá Karel Gott a jde o žrádlo víc než o život, kde ti tá...

0: 16. hodině.
1: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.

0: První dítě přišla při výslechu, druhý se dožilo jen 18 dní. A jak čas běžel, tak zůstávali sami, až v roce charty se syn narodila ty. Přestárlý otec a matka s šedinami a jejich šeptající rty.
1: Když je noc dlouhá a studená jak válka a všude kolem jsou jen rudý prapory, že nevíme, jestli existuje láska, ale jsme rádi.
0: Opravdu rádi.

Canada. Konec svazku. Když je noc dlouhá a ty si nezavřela vrátka a všude kolem jsou jen různý seznamy, proč se mě ptáš, jestli existuje láska? Vždyť důkazem toho je, že existuje.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch the

zadnice, stihony měšťanů z radnice. Hop hej, je veselo, pan kníže pozval kejklíře. Hop hej, je veselo, dnes vítaní jsme hosti. Hop hej, je veselo, ač nedali nám talíře. Hop hej, je veselo, pod stůl nám hážou kosti. Nemáme způsoby knížecí, nikdy jsme nejedli telecí, spáváme na seně, proto vidíme život tak zkresleně a doufáme, že lidi...

Ale jako by slil vodu přes cedník, je z tebe nakonec mučeník. Čekají tě ovace a potom veřejná kremace. Rozdělají pod náma ohýnky a jsou z toho lidové dožínky. Kdo to je tam u kůlu, ale příliš si otvíral papulu? Kdo to je u kůlu, porec za nás si otvíral papulu? Hop hej, je veselo, pan kníže pozval kejklíře. Hop hej, je veselo, nezvítaní jsme hosti. Hop hej, je veselo, ač nedali nám talíře. Hop hej, je veselo, pod stůl nám hážou kosti. Od hradu ke hradu putujem, zpíváme a holky muchlujem.

byl bych z té bitvy rád zběh. A ty si zkousala nechty a každý z nás na jiné straně fronty dobu klidu zkracoval, každý tvůj pohled byl šlechtic.

Nerisknu si bez ochranných rukavic tě zavřít v oběti. Jsi pod proudem, jsi nabitá a probíjíš mě navíc než tři fáze. Jsi dobře maskovaný stožák.

šlechty a z pršky modrých jiskřiček, co srší ze tvých zorniček, dál čeří moje vody stojaté. Jsi pod proudem, jsi nabitá a já jen čekám, kdy povolí hráze, nerisknu si bez

vždyť láska je pytel blech. Tak proč si dál koušeš nechty? Něco se trhá ve švech.

dali jsme si oba pěkný kapky. Pojď spát.

neviděl jsem ráno, dokud neprobděl jsem noc. Nikdy nevěděl jsem, jak mi scházíš, dokud neprosil jsem o pomoc. Nikdy jsem netušil, co je doma, dokud jsem nebyl dlouho pryč. Nikdy nepoznal jsem zámek, dokud nestratil jsem klíč.

Nikdy neviděl jsem obzor, dokud před ním nevyrostla zeď. Nikdy nevnímal jsem barvy, dokud je nepřekryla šeď. Nikdy nevěděl jsem, co je voda, dokud ji mráz nezměnil v led. Nikdy nechápal jsem lehkost slova, dokud jsem neokusil

Nikdy jsem neslyšel o druhém břehu, dokud jsi stála na mé straně. Nikdy necítil jsem teplo, dokud mi neomrzly dlaně. Nikdy nevěděl jsem, co je úsměv, dokud nepoznal jsem strach. Nikdy neviděl jsem kámen, dokud se neproměnil v

Nikdy neviděl jsem ráno, dokud neprobděl jsem noc. Nikdy nevěděl jsem, jak mi scházíš, dokud nekřičel jsem o pomoc. Nikdy nevěděl jsem, co je doma, dokud jsem nebyl dlouho pryč. Nikdy nepoznal jsem zámek,

i když se není čemu smát. Náhle mám tě rád. Mnozí říkají, že jsi jen můj sebeklam. Kdo z nich byl kdy vážně sám?

nebuď ty. Jsi pro mne příliš mladá snad, jenže duše prý nemá věk, na nemoc lásky tedy není lék. Když všech

jak dřív jsem stál. Tady vždycky hrály písničky, které

je zvláštní, jak člověk potom nemůže i v životě trefit správný cíl. Taky jsem

uměl jsem těšit, uměl zarmoutit. Pár fotek je všechno, co teď mám. Buď můj přítel,

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

studenej večer venku poletuje. Chybí nám tak 105 dní a 2 koruny pade. Už i v iluzích se krade. S rozevlátým gestem vedle u stolu to slaví. Tam na mostě legií, jak schody vedou k parku, zabavím tě magií a světly od oharků. Léčíme

studenej večer venku poletuj. Už máme v tom unaveném listí ušoupaný boty, až to zrezlý ploty zjistí, zbarví tvoje vlasy taky a pak se všeru ztratí. Pod přiopilou lucernou, na co si to

Vesnická tancovačka v povýšené lhotě. Pivo je pod míru a muzika no děs. Jenom ta holka mě drží při životě. Piju a koukám a byl bych jako pes. Co na mě vlastně vidí?

0: Na na na na na na na na na na na na na. Nazaret holka byla vlastně taky lhota. Bydlel tam jeden chlap, je to snad 1000 let. A jedný 16 se chtělo do života. Ten chlap byl jenom tesář, jak jsem čet. Měl ruce drsný jako sukovatý dřeva. Odfošen od rakví, od marných zápasů. Marie zašeptala,
1: mě to Josef nevadí.

ta dívčí vůně pod strakatou látkou. Úlekem o něm měl, jak svatojánek v keřích. Marie osamělá, stala se matkou. Té noci v Nazaretě

Já ne, já jsem Čech, kojený rybníkem, loukou znám les, znám místní zvěř, nechci za moře hod každej pes jiná vest.

ta doba tohu přibalil. Když jsem opouštěl tenhle stát, pár dobrých slov, taky pokoru, bez který nejde rovně stát. A tak jsem se vydal

0: Raz, dva, tři, čtyř.
1: Ve mně na výlet, jako když lodě plují před, mé smysly zmizí hned a ruce jeden let. Tak čekám jenom na svý boty toulaný. Já půjdu s tebou, kam jen chceš. Já připravený jsem se svým vlastním průvodem. Ty tančíš tu mým snem. Slib je

nikoho na mysli nemám, snad jenom útěk ke hvězdám. Já vím, že nebe stejně ploty nemá. A pokud slyšíš, že jsem v rýmu, náhodou se splet, zahraj tamburínou hned, dřív než budu starý kmet. Někdy je lepší nemyslet, to jsou jen stíny, co vidíš za námi dvěma. Hej pane s tamburínou, zahraj píseň svou.

0: je pár minut po 19. hodině.
1: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.

ulici Richta, tam už čekal Ríša Bílek na svou jízdní půlku. Na očích měl tmavé brýle, v ruce bílou hůlku, v ruce bílou hůlku. Míša zajel ke kraji, co dál se dělo, věř mi, z autobusu povyběhl před nimi to dveřmi, tváři výraz chápající dovnitř Ríšu vedl a ten mírně tápající za volanci sedl, za volanci sedl. Hromadná ruprava, bezvadná otrava, a kdo se rád mačká, užije si stačí kačka. Ruku dejte na šaltpáku a dole je spojka, tady se to

zvykne, on si rychle zvykne. Autobus se rozjel cik-cak a dál jisté prije, že v táboře cestujících vládla hysterie. Jedni pláčí, druzí křičí, třetí se zas čertí, nevědouce, že je ničí aprílový žertík, aprílový žertík. Hromadná doprava, pořádná otrava, a kdo se rád mačká, užije si stačí kačka. No a tak se Míša s Ríšou bavili své rázně, cestující po

chceš, budou síly stačit. Vy jste totiž kabrňák a můžeme hned začít.

že jsi smutná zblízka i z dálky, jsi ale už jenom kopie z té, kterou zbyla před začátkem války, co úsměvem spoutá.

0: Fog. Hlava nad vodou.
1: Tuhle jsem letěl do New Yorku, hned v hale Zuly mi pohledal.

hovory, pracovníci se kuriti, koukali mi až do kapsy, sám nevidím. Příjemný let, na ten nezapomenu jen tak hned.

tleskaj v bezpečnostním rámu. Pak přišli dva služební psíci, podepsali mi nohavici, jak skončili.

kužené, teď u nás doma máme dávno nasušené. Vytáhnu sáček, zjistím v mikroténu, ubalil brko do konusu a celý jointík je rázem hotový. Místo cigaret stačí papír novinový, zapálit, dechnout a zavřít pusu.

To pochopil jsem, stěží dneska. Ten debil kupil kajsi majoranku z Teska. Ze včerejšího vyprodeje. Dík blbosti Ervinové, teď jde to ze mě horem spodem. Ten experiment prostě skončil nad zachodem.

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: V této hodině hrajeme písničky z 90. let 20. století.

je spousta chat, když někdo stavěl, pomáhal každý chlap a ženský vařili a balili prsty, to když se někdo do ruky sek,

východních despocích, tam matky své děti bijí. Denně místo snídaně za loužičky ve vaně, denně místo snídaně za loužičky ve vaně.

kde okna byly čistý, kde na ně nalepily listy. Z Bůh darma na svátek já namaloval dům, kde lidský úsměv platí, ne, že se hnedka ztratí a nejde naplánovat na pátek. Já namaloval dům bez zbytečných hesel, frází, kde se lidi rádi schází a kde smí co chtí říct

nájem za pachatel a kde nechtěj pořád víc. Obraz jsem postavil na rohu ulice, kde si ho může koupit každý za babku. A pak jsem čekal týdny, čekal měsíce, kdo koupí obraz domu bez zmatků. A lidi řekli, obraz? Fantazie? To jsme se sekli, kdo pak tak dneska žije a kýčem nazvali ten můj dům. Ten obraz, kde je dům, kde si lidi věří a mají čistý prahy v dveřích, kde zřídka slýchají pláč, tak jsem ten obraz schoval a zamknul na tři zámky, z mých očí zbyly slánky, celý večer v tenhle

Ne každý vládne nad svým osudem. Na dlaní je prý všechno vyrytý. Ke všemu věčně tady vážně nebudem. Příběhy máme v sobě ukrytý. Jeden je přepečlivě schovává, druhý se chvástá, když nemůže dál, a jeden je prodává, a druhý jako by se styděl nebo bál. Dřív zpěvem hladil prasklý nároží, kresl po nich tvary plný pocitů. Co se vám v paměti hned uloží, bez žádných povelů, bez žádných zákrytů. Jak tak hrál za ty vajgly z požitků, sádra plakala, že se rozdrolí, žil po nocích ze zbytků.

vamos abolir. A říkal, že se brzy vrátí, že ví a pozná ty věci falešný.

na dlani je prý všechno vyrytý. Ke všemu věčně tady vážně nebudem. Příběhy máme v sobě ukrytý.

uklízel jsem ve skříň, a když jsem chumáč prachu ze dna zvedal, já z nenadání našel jsem ten sešek, co jsem kdysi marně hledal.

Tak sedl jsem si do křesla a prolistoval sešit jedním dechem. Co stránka, kousek víkend, vystřižený aparátem s měkem. Pár fotek party drsňáků, co nevědí a zatím jenom tuší. A pod krempama širáků jim odhodlaně odstávají uši. Těm fotkám nijak neuškodil čas,

mezi skalami a tušil, že co hledá, už tu není. Tam občas píše s panami a Dany, ten se dneska znovu žení.

Richta, tam už čekal Ríša Bílek na svou jízdní půlku. Na očích měl tmavé brýle, v ruce bílou hůlku, v ruce bílou hůlku. Míša zajel ke kraji, co dál se dělo, věř mi, z autobusu povyběhl před nimi to dveřmi, tváři výraz chápající dovnitř Ríšu vedl a ten mírně tápající za volanci sedl, za volanci sedl. Hromadná doprava, bezvadná otrava, a kdo se rád mačká, užije si ta číkačka. Ruku dejte na šaltpáku a dole je spojka, tady se to

pořádná otrava. A kdo se rád mačká, už je si stačí kačka. No a tak se Míša s Ríšou bavili své rázně, cestující pozvolna se zbavili své bázně, když poznali, že situace vlastně hrozná není. Na podnik pak přišlo 30 trestních oznámení, trestních oznámení.

bloudil ulicemi měst a nenašel nic, hoč bych stál. Mé dlaně zšedly prachem cest

cestama se v dálce ztrácí a bezcílnou se mi zdá jen šlápot pád.

Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk. A děvče, jde, či neděle, nevstává.

0: je krátce po 22. hodině.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

kam nás to znovu zanese. Jsme jako prázdný tramvaje z jednoho konce na druhý a na konci nás probudí řidič, co dávno ztratil zrak. Jsme jako listí ve větru, dnes koutě, zítra do oblaka.

hledáme, co nemáme, jak větrem listí budem plát a jinde hledat útěchu. Jsme jako mince v oběhu, vždycky to za to bude stát.

možná se jednou potkáme. Zhrabaní na stejné hromadě. Budem si šeptat něžnosti, až oheň v dým nás rozpustí. Jsme jako listí ve větru, a o nic míň, a o nic víc.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Jel se moči nechal, když jsem tobě pěchal. Ostravo, Ostravo, Brna je sto nad hlavou, ať mě moje

jak topolův masopust. A mysl se vrací k dalekým břehům, snad ještě kousek.

Lidičky, co pak jste provedli, že jste tu zavřeni v tak velkém vězení? Zdali jste někoho chudého podvedli a teď jste tady v těch barácích zavřeni? Nikomu na hlavě vlásek jsme nevohli, jsme velcí dobráci, to bychom nemohli, jsme tady za prací.

zapadne. Kam spolu chodíte? Kam bychom chodili? Doma si sedíme, máme televizi a tak se díváme

A já jsem myslel, že spletl jsem silnici a místo do města dojel jsem k věznici.

bratru ubližují. Odkud pak si přijal, že se tak hloupě ptáš, když se ti nelíbí, proč se pryč nevydáš?

Vás počkejte. Dovolte otázku. Zda když tu žijete, myslíte na lásku, na krásu, na štěstí, co je po bolesti, co bude zítra a co bude po smrti. Z toho jsme vyrostli. Tím se nechcem trápit, takové myšlenky je nejlépe zabít.

se na mraky, z louky se radovat. Podivně promlouváš, mladičký řečníku, však jednou zmoudříš.

nebe už modrá se a už ptáky slyším. V tu tichou hodinu

mě nikdo nečeká. Nerozumím lidem, podivná je doba, smutná je nálada, města Litvínova.

zapneš vilu, hej, hej, Marylu. Na tý horní palubě tam bourbon teče proudem, dělá skvělý myšlenky a projde každým oudem. Hej, Marylu, sejdem se v Nashvillu, sejdeme se v Nashvillu, hej, hej, Marylu. Je tu houslák Jimmy a je tu basák Ben, prostě celá skvadra samých slavných men.

0: pytanie ty, Mary Lou. Pam, pam.
1: Zatoužil jsem včera za kliku,
2: vzít u nočního podniku
1: s balíčkem oběživa.
3: Hou, hou, s balíčkem oběživa.
1: Žízeň už na mě klečela,
2: nebylo jistý docela,
1: že Lojza točí piva.
3: Hou, hou, že Lojza točí piva.
1: Ulípit maják ve štole,
2: židle obrácený na stole.
1: Jo, to byl smutný obraz.
3: Hou, hou, jo, to byl smutný obraz.
1: Tak před hospůdkou zavřenou,
2: s náladou rázem zkaženou,
1: řekl jsem si, to je podraz.
3: Hou, hou, řekl jsem si, to je podraz.
0: A že jsem nejlepší a žádná dvojka, mistr světa, hvězda zločinu, vedoucí výčepu Alois Chvojka.
1: Zapláče zatímco já prchnu počinu. Ránu jsem dal pěstí mamutí
2: a skel ve okně křachnutí.
1: Rámusu dělalo fůru.
3: Hou, hou, rámusu dělalo fůru.
1: Přes květináče schozený
2: a cáry záclon uzený
1: dělal jsem inventuru.

0: vychytat. Nade mnou na účtenku začal počítat. Tak to máme?
1: Pelargonie.
2: Stol!
1: Jedno okno, dvě.
2: Stěl!
1: Záclony pak tři.
2: Stál!
1: A jeden pražský výběr.

naší dveří nějaký frajeři, divný frajeři, jestli můžou dál jenom na chvíli, že by si rádi promluvili o samotě.

Doutáhneme rance na zádech a ta pouť ubíjí. Horko mění pánve v ohýbací plech a préry v besty. V hlavě máme jenom samé zlato,

kojotích hor a pak pes tklivě věl. Kulkou vraha skonal Charlie Prospector od někud.

jeden 49er všechno vyzvonil, přísahal na svou čest, že vedl stovky mužů podél se kyčil k nagetům jako pěst.

této hodině hrajeme na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

květu až z toho slova pletu, nebuď laková, nenech si svou krásu ve vlnách svých vlasů, nech mě ztrácet, když je ti 20. Buď vždy svá, je škoda schovat, tvoje slova vždy jsou úžasná.

kočár letí zvukem kopyt. Modrookou nocí letí vůní bezu. Kam letí? Vědí jen děti.

této hodině hrajem na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

0: Radio Folk, váš klidný prostor.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

jsem kdysi konal sám. Tvé vyprávění o bolesti a o naději poslouchám. Já jako ty se kdysi choval, já jako ty se oddal snu, jen jsem se s nimi nesvěřoval svým nechápavým.

teď, když vyhas, magnet cítím, vracím se k němu.

najednou chtěven. Léta spící démoni masky odhodí 12 minut před pátou v šestém poschodí.

Proč pak tvůj dech neslyším, nechci teď být sám. Proč pak tvůj dech neslyším, teď na prahu dne.

blízká se na lepší časy. Černá a omšelá povaha tvrdá, málo kdo vzpomene asi, jak po celá staletí v krvi a potu.

barvami, milenci s muzikou splynou. U řeky, za deště, pak mezi kapkami, poznají Ostravu jinou. Město už netone v prachu

sedět pod klenbou hospody a hrát si na tuáky a nemít žádný důvody, čekat na noční vlaky, utonout v moři piv a v moři utopenců, utonout v moři piv

zasí pod klenbou hvězd a hrát si na volnost, dejchat prach dlouhých cest a nikdy nemít dost, utonout v prachu měst a hrát si na svobodu, utonout v prachu měst a hledat živou vodu, upadnout do bláta a zase znova vstát. Života bído, přece mám tě rád.

světlo v sále zhasíná. Končí se tahle malá show, vrátná u vchodu už zavírá. Tak nashledanou. Jen tam dole v baru slzíček pár uroní, malý klaun rozmaže si maškarádu.

tak nalejte mu ještě. Světlo v sále zhasíná, skončila tahle malá show, lampa nad vchodem už zhasíná, tak naschledanou, naschledanou, naschledanou.

prsty si hrají a límečky dřou, vy jen co se nají, už hladově zvou. Prsty si hrají a límečky dřou, tak